0: and us. Sinead the Tommy Keane, agus Jacqueline McCarthy, hwyl ymwyd yn chyn. Agus tam wyt siacu gyda dyr o'n chlwyd yn sio, agus mwyd y golyf hogol slondi, ble pisa le ciol o Tommy agus o Jacqueline. Ach bwychos dws le glacam le ffwyd yn o'n chlwyd, Sinead wyni i laharta, y fi mwyn rwniach dy lyn yn sio. Seamus o Mart agus o'n dolyn, y fi lyn y mwyn ffwyma, edyn i gylchol, pleilis na mewn hosialt agus beisio bynnan brannu edyn sif Tá gradual gaeltacht a efigúil agus feicisib rudaí crosos an sin a gaidín spánis in na ceoltarí seo ghaib agus si Caitlín í Chúlan a bhí amon léirí in seo ma hant agus gach muid buíochas freisin arnú le coiste scalachla in seo chuil cholachóir arin agus a chuil cholachóna gan gaháidid cian macamara in sin a bhí riocht hart in ia ceoltarí agus a dárn tistehain gan chláir agus freisin go séra agus cmigela agus cholachónela a tá an coiste in seo tá anabudir Bonaco bag scalachla, be mis ar eisiau gasla tonu na morach clora le ciolbín o na bana. Chai dy siogu sin, ffocam wyt sib le Tommy Keane agus Jacqueline McCarthy. Gys gyda chas sib yn eir eisiau, Tommy?
1: A cwpl real Kitty Gunner Milken agus Sarah Hobbs.
0: And des, mil o bwych o slib agus slong o polin agus be mae can llib tonu na morach.

leis ag an seannach a dhéam an Kelly. Agus rioch ar maithir agus seanna sé na hahráin a bhú agus bfach ceirichín bh chaithionn ag seach na ceir seachtain sin 8 cín do bhráinú, de mar cuaigh seachta na mí de cín do bhráin. Agus na bhíonn sé sin agat mí ag mís agus bliana ag bliana, bhíram sin déag bhfuil annach a do bhráinán. Ach do bhíoch sport com ar dúirt agus Well, hos ni ddyn rhaid gael ni'n siachar le chael. Blient yn ei egsyn, di yn ledd o'r radio yn y gyd, yn sy'n mael yn gael a hafod o'r rhaid le pedi milion sydd sy'n nach. Sian chiad leag yn de, mae'r ffail si o gwlwys na siasgad i. Sian o'n si o'r cael tori chwyl na, gys tam o fadr.

0: Tá Eileen agus Joseph agus Donald le maisin seo agus tá muid lom láideach le letir a tháinig thugann as cean slé bealach an bhlaigh as go bhile neaspaigh corcaí. Líamach ara chiríomhaid an bóthordom de haine seo caite agus mé ar mu lí siar go corcaghaíne i d'ir Páraic Tires mar sé ainm atá leis an litir seo. Is dána bhha sé dom léhéte as é an túla hé ní i d'éireach buíl de fanéil buíl de fanéil. Ach tá ábhairín áras ar a muidir páraic maidir leis an méid a dúradar i dtaobh go dí nó go dí. Is é sin go raifa go dí áte aigin ach gur bhunan san agus ará ná raifa isteachá. Ach cad faoi gáil go dí an gluthe, go dí an siúpa, go dí an ráma, go dí na pictúrí faoi mar a d'éireach daoinecha. Ní móide go bhanthá lás mo cad é bhúr dualim. Agus ten sé aon sin ten páir go aon nuair gin élíine mar a chu tagart do gachéon a chola bheith ina heasamh ag duine chi níos ar mo bhúinteir gaalge a go láiste chruc veileí fadó Mihal Fertéir os na cluinte a boróiste na téirigh trócha i déir. Tá múntear a bheith na ná a dóla míos mhaoná bhí gachéon acol ina chalaigh heasa aige ní chluisim in éon chorann sé. Níos fácamúid an na chalaigh heasa an letir nó na chalaigh heasa an letir inseo agus go muid éis go dtí go dí agus sarm tasí le ta in élín.
1: Ne a cadíar sóth go bhágus ru a dhéige na mo na dhí a caiintir. Ach, som grámin í kænt hér gudí klóste agus gó klóste agus marsin dói orðið fá gudí sna píktúri kudí mý dessa stækka tsan gór kúrína gudí sna píktúri agus gudí ng glihe ach gandáut is las mohubi na glihe dög ná
0: Úlda nói nýrt íri párik inni kest agus spesíl dök harabi sen dára
1: Bá lý sér sjúlugan
0: Sýn dára kest íri sér ach góma hín pala báur tökut sig Jósef gudí kufnig lát búdi á flé
2: Ní kufnig rám a gertan sér
0: Ná kýmnig
2: Fyrinu kýlík gæk
0: Dú kæli na kýmni
2: Takk ná búl tá agus le fáda
0: Gus fyrtján
2: já Ach Stoi gwyl, hwys e egi gleffa,
0: hwys
2: e gytín gleffa.
0: Sa.
2: Yn ys am, rodw egi gleffa.
0: Mae'r ddyrch o'r sian charen i olo dwi'n yr gynion o ddeg rost er eir ei bynnag eir gyrf hadw, ta'n dar o dan, ta'n dar o dan, ta'n dar o dan. Wyl y dar o dan o hwnnw?
3: Wel, sia, wel, beth yw, stoel yn gwybod o'r rynnu mae'n dwi'n yr nach na'r rhwbwyd minio ymlawn e'r gart. Ys byr i her Is bríhar é sin.
0: Ó sé, cos le tár go dígil, ne?
3: Sé, go dága tu chó fada le. Na sin éon von chíal atá leis. Nó ní vannig tígus ar go deoas na hapartí sin atá go le go dí. Sé. Mar is chóigi tágan, is chóigi tágan na mara.
0: Sé.
3: Ná, mas gomneach le mar ruda dúrt Eileen an nuar iarnach. Gúr nach mannig tí sigus áde as chun. Ans na hapartí seo gúr go dí a dérad is. Fú sé go dí an sagart ní hon an tágart. Nes ma henta go dí an sagart Sin bhain híal leis ná go neta chu fada leis achar an nóí níta gáil chu fada leis gan lábhah ráh leis ná focail a bheith gur leis ná ru éigen.
0: Is
3: léir na
1: pinpáil
3: nárá rá leis gúilta gáil pósa nach cebéad de tá churéstaid. Agus sinna híal tá takeige ans na canhaintí in nairtar do go dtíon gluthe bhfuil sin híal leis gúil tú láhair an gúilta páta an má henta go dtíon sipa bhfuil tá se chu hagad a bhfuil isistechagus ru éigen i cheannach agus mar sin sin rud atá híal Tán von híal aige ach tán híal lehnaí máach a dhigan tó. Ach níl sé mar sin an ag canúin, so tán ceartig pádag, beidig gurú mad ró gíin.
0: Seans gurá.
3: Agus ach cahe sé chorsan árach am a gúil átach an ach níri.
0: Os a cainz ar a mún híal sin a dúrt a hún ar a bhíl a go dig traspeisiúl a fer Cólín, Vártín, Cáníín, Cólín, Cúláin, Sgélí, Cálúl, as Pobl Hárna. Sine, innach a tán scéal tar a fad, chos a go digan rí, a dheirid te gónaí ní go digan rí, chos a go digan rí, chos a go digan rí, chos a go digan siúd.
2: Ach, rúd bhí tónmúr ánsin fwy chúgi chunach nó snáin sin aine, Chuig, hín sa gert. Eg apros, bwydyn
0: si. Ta mega legis gael.
3: Eg ta hwys
2: chom. Ba, chos a serg i siopo ni, nier ha chos a serg i dîn siopo.
0: Nier ha.
2: Pecrw.
3: Dyn ti derant, gawn ti gian a ffyr fwy go, am yna derant o hwys ag America, wel, gan awrys. Nier, i hasio nons pilio rasio rys, sy'n lyna fod, dyn ti hwys yn chasio tomol harl stoch. So, ni lan gobon os a hagwyl yn fyddi.
0: Aha. Ach, ni rai a gudin siwpa.
1: Rai nyn tupa.
0: Rai nyn tupa. Aha. Ma gudewr.
3: Ta,
0: gwa mwyd rai, an cian ar yna chalig hasa, wyl sa sy'n cytiant o tasha vicha, cytiant o hir ag yna ffado a zair yn ffyn o'ch yn chalig hasna, yn chalig hasa er ymad am ar dyr a bwyr gwaed o'ch ffer y gwaer yn o'ch amet a'n. Wyl sa glwysyn tu hir ag i fi lawyde, Josef i chwyg?
2: Ni ni chlwysyn, chymunig sy'n ni chlwysyn.
0: Ni chlwysyn.
2: Ach, ca glwysyn ni. Mae'r glwysyn ni'n chan draf mae'n rhaid.
0: Is leir gyrwys nhw hyd un o'ch frysyn ys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys
3: gyrwys gyrwys gyrwys
0: gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys
3: gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys gyrwys Cwylach na dynion sy'n ymach ffontro dynion.
0: Ta colygwyr, chwn siar colygwyr, chwn siar garygwyr, chwn siar colygwyr.
3: So ta colyg asio gydas.
0: Asio gohaol.
3: Siat asio agos siat yn siad yma hwch hiel. Gysylio.
0: Agos gybyrwch yn ord. Sine, gybyrwch yn ord. Is
3: i boi an das.
0: Wyt ta se teine
1: wyde. Eken gyma gwrsio gachwyn ac yn o chylig has. Ach ni marsyn ysmo o chwol o chylig has. Ach a gych dyn egen sbryd. Agos daid o chwyn rydw. Begroeg yn y chwilig has am yn hard ydych
0: hefyd.
1: Sneen ti a chwol am. Nw, daid i adag o'ch ffarag o'ch gwneeg yn chymdyn ag ysgyn aid o'ch sy'n a hasaf. Daid i sy'n a chwilig hasaf. Pwg sy'n fe.
2: Ta'n colwg a'i cynt. Colwg a fech.
3: Ta'n colwg a'ch o'n a chwil fe.
0: Wyd ys ffiw yn ffocl. Ys ffiw gyma han ffocl o'ch gwrdd yn y chwilig hasaf i'r is.
2: Ni'r hyd me, ni'r hyd me gwrdd dwrt Chalig sy'n gafwyr nhw sy'n gorgi. Sy'n ddech o'r rhodesyn.
0: Ys nach e?
2: Grwbyn eto o'n.
0: Sia. A'n ddech e, ffocol o'r leidr porig tairs yn siosol ietyr sia. Ffocol o'r ffwyr ym o'r o fi hal. Tra dda'n mwynt ar y fi egi mi hal ffyrter. Ys na clwynt yn o'n o'n clwynt. Ffocol o'r ffwyr ym o'r o fi hal. Ygwys o'n ta imihe as a gaint dar lwm. Na randaman da diacht. Na bi randaman da diacht a dyr haledyn e. Sia na bi ymwyf o bwys gael. Dalen skele zetstum gan ach Rodaman Taddy bene tansha eve mar vinu were vokal voklori gonil ni hikir prindini an minu shin tasha special golwan sha randaman da de tagus munchor gelgi vi munchor eskido ragne agus munchor mam

0: Mata sé géistecht ní chuide mé animéid go láistéine fá do an gáile agus na scríá eiste chunig me níar má einiste héin a bhui me chunig me scríáir bun eiste ige ran de man dá díocht é dúilgneach. Agus í múinte ar céna go bheith ran de man dá díocht. Cear de bhín cead go tíad atá geist leis a bhna?
1: Caint go hamúideach nó se fóide. Tá é dúlaigh na handanam.
0: É dúlaigh na se.
1: Sin go don ar
0: fad. Ní focal le é dúlaigh na chata sait gaint sa bheith.
1: Ó se, é dúlaigh na. Túlaigh na, é dúlaigh na.
0: Agus míine é dúlaigh na chlóid bú se. Rott
1: na fiú múran é rott súrach. Régan mar sinna hílíon se. Tá se spéisiúl mar Níl cuma focal ceartas
0: Cosúil le anna mata pé
1: Tá sé spéisiúil go sé an agus Tagus go sé ag an vert Déir agus carhata sé agus
0: Bhúl sé a mérla nó tá de cosúil sé
1: mérla? Níhe bhain go bhúil
0: Seachas tautology beidir Bhúl sé cosúil le tautology ar
1: mágaí? Tá íachta na géreu sa ní bhaithas tógad
0: Se
1: Na hwyl ti'n eich bwysig gwrwch leis o.
0: Randa ma'n dad eich. Wel randa ma'n dad eich de dwi'n gwneud eich chys ag eich.
2: Ni, as ddoch o gwyl mae'r o ar nad na eisiau
0: yn
2: ffer o hwgau. Agos fi eich hynny fach o gwmwyd gydain. Ach, Neil, agos ffaim ddech gyda ro e.
0: Se. Yn chiel o tal eich ag eich? Wel yn chiel o tal eich eich eich porig tal
2: eich eich.
0: Bwys gael.
2: Bwys gael. Ach, fi'ch ffocol ag y ffermi gybale. Ha hynny gwt yr TP.
0: TP o'ch rachwyd.
2: A hyd cdyna yn post.
0: Se.
2: Agos da nerech dyn egin, rod egin. Mwyb no rod egin na bach pwynt darbys. Dyr se bramo ffai.
0: A bod ydy eisiau?
2: Bramo ffai, dyr
0: se. Ni'n rhaid yn gwneud greig eisiau ag eisiau.
2: Bramo ffai, fi gyd fi segyn bod. Ach, fi tan y fel na gybale. Agos fi gyd cwrsys yn y sian o chlyhi caid y ffod o, a fi gymach do ffrosig y prosdau. Fi ddys dol har chlach os gael chynil agos eisiau gwbyn roedd y fiwch o cwna random agos chlach agos hurra.
0: Random agus clachacha
2: agus hara a bhí ar siúl o gymryd na pele.
0: Se.
2: Ach, sin éan tain random a
0: bóin. So tán random an, se.
2: An random a tán.
1: Random an an chamag.
0: Random an.
1: Pís a mór caintana.
0: Se.
1: Mór an brí na ceirid eis.
0: Random an.
1: Tás a dýni bhí na cain.
0: Se, agus an áis random an díachtan sin tá random an dá díachtan.
1: Tá.
0: Random an dá díachtan.
1: Ní éitam is gól mór an is tefni na
0: sin. Ní féidir ín gud ibn gan random an dá díachtan íon na mú tein. Is cain lumen os cain ucht.
3: Tá sé gymag random, ní mwain tibit na.
1: Beidio gwyl.
3: Se. Beidio gwyl, beidio na chan bair lach ar y bichit
1: na. Go fadda sin wui.
0: Ná, is cain lumen ydy'r parig tairas yn siasa litir. Is cain lumen macas oog ag am hain liam oil ydy'r se. Agus gan aiach cerim liana ar y fyd. Gwrs e eisiau pwyfrid bwyl eir er y mwyl tîn la bannach teil e bryd. Amen. Dyr y si dy niam, sadan dyn nad og, dyr y si dy niam og, ymach bar y siacolad ege. Dyr se nawr dy gwsent ar ha, ni raf i'r dy na contúr o chawn ydyr se, agos dŵr se, ni feg y frawys. Ni nadr se na gwr o mahagod y bwyfri leis y wogl. Brawys, a brawys. Flesg bryd yma ach y gair i, mae'r hig si ce wai, no ce wai gyfi o'n ffocl clystegau. O llan o cynnedd er yng Nghyraeg. Chofadol y gael gyda, chofadol y gael gyda bywyl y Hard Institute ti i cynnedd. Ond fe hi ar eis na fflaes dyna fwyl imi hi dîf. Tam daifnach y gymwa le hailin cwpl o ffocol o ra y dîf brawys. Agos y fwyl y lehyd eg na conachtai agos eg na holtai. Mewr o gwyn i'n cestion chyd ar ein erfest o rei. Y cael fwy brawys. Na fi brawn o warm sy'n gos ar o brawys yn
2: eich. Ni mael yn brawys o glych ys ffedi tais ni hen brawys pedi. Wel, gwaet y brawys, ys gwynia mi'n lwbwnwch, mi'n o'ch diadig ar sir y leis mi'n se... Mi leha mwyd o'n ystoch o.
0: Ba.
2: Fi sagart gybale, sagart prosti gynia nwy fain ar y ein gael yn y gael. as bearle mag reine hook sende sende montjes nie hege reine.
0: Tja.
2: Accidentally, being reinige rinky, the evils of dancing. Agus herzog disne rinky, en ik was ook zeer de behaan, zanische, kuschet na modi, maar hoor die schrift trof, en het na modi. Ehe, regette, grab rinky, gemaakt na.